Je to další prázdninové vydání Old School na Core Music Radio. Tohle byl The Real Thing a You To Me Are Everything. Vás od Mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Navín. U poslechu, ať už máme středu v premiéře od 14 hodin nebo pátek reprízu od 6 ráno. Tady jsou Time Medics. Potom Chicky Go. A taky Chick. Tak příjemný poslech.

My Forbidden Lover, to byl Chick. V Old School na Color Music Radio. A my se dáme další muziku. Byť teda ten týden máme takové trochu propršené počasí, tak si dáme skladbu Lovely Day od Bela Withersa. Také kdyby narada Make a Don. A teď je tady Precious Lillen. Zpěvačka kapely Eruption na přelomu 70. a 80. let. A tohle je její slová věc z videu.

Tonight I'm alright, Narda Majka Vokun. No tak to jsou 70 a v těch zůstaneme ještě, protože tady budou Earth, Wind & Fire, Fall In Love With Me, potom už se přesuneme do 80 a přijde Orangey Jones and Rain, a teď old school, Seron a Love In C Minor, to je taková moc hezká 70 diskověc. Tak dalším prázdním holsku vás doufám potěší, ať už posloucháte ve středu po 14. anebo taky v pátek o 6 ráno.

to byl Orange Juice Jones a Rain. No, taková skladba, která trochu jako vydisovala tu Sašu, která s ním chodila. A pak najednou se odstnula s někým jiným někde. Takový celkem slušný dis na rok 83, kdy vyšla tohle skladba a dostala se do top ten mnoha hitparád i v evropských zemích. A tak pokud jste třeba někdy potkali svojí holku s někým v dešti pod deštníkem, tak byste mohli žárovit trošku. Moje žena to pořád žárojí. Když ukazují fotky z Lucerny, tak to je... Já ji to radši ani neukazuju. A tady už je Jana Kratochvílová a Disco Boss.

Tak v tomhle odsku jsme trošku ujeli do československé tvorby, která tady mimochodem bude na konci srpna Lahůdkářství v československém speciálu, tak se těšte. Teď jo, taková zvláštní věc trochu, která vás potěší, doufám. Jiří Korda, nejdřív je trénink.

si v Polsku udělal takový malý výlet do československé tvorby 80. let, který vás doufám bavil. Ale teď přece jenom na závěr, tady pro vás mám ještě jeden kousek ze 70. let. A to je Donna Summer a Heaven Knows. Tak když posloucháte ve středu premiéře nebo v pátek v repríze, tak příjemný poslech a samozřejmě příjemný poslech i dalších vysílání Core Music Rádia. Nebo se taky nelaďte v autkářství v sobotu od 8 až do pozdního hodin. Teď se učím a tohle je Donna Summer. Taky celkem zásadná věc, to je takzvaný Hot Tracks Mix. Tady maxáč téhleté skladby. Tady jako Core Music Rádio. Tak jo. Ještě jednou se učím. Za týden opět zaslyšenou v Polsku s muzikou 70. a 80. let, kterou doufám máte rádi.

Color Music Radio. Hudba všech barev.

Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. Dneska je pátek 24. července, ano přátelé, svátek má Kristýna, potažmo Kristýny. No a stejně jako vždycky, dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno nebo polojasno. Potkat můžeme výjimečně, ale opravdu výjimečně zataženo a mělo by to být absolutně bez deště, nebo aspoň tak nám to dnes meteorologové slibují. Pojďme se podívat na teploty, ty ranní by se měly pohybovat mezi 7, ano přátelé, až takhle chladno bylo, a 13 stupní. V odpoledních maximech potom 21 až 24 stupňů. K večeru se ochladí, a to na 19 až 22, a přes noc teploty klesnou k 11 až 15 stupňům. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře, je pravidelnému posluchači jasný. Dva hudební sety, ten první bude oldschoolové, starý hiphopový věci i s takovýmhlema třeba soulovýma popěvkama, jako je Bottle Off a samozřejmě Naughty by Nature, taky Next, anebo Castro. To je věc, kterou jsme odstartovali Frikoloru, a pokračovat budeme třeba o Tribe Called Quest. V tomhle rytmu rapu, hiphopu a sem tam nějakýho vokálu se ponese první část a bude fousatá až na zem. V druhé části absolutní novinky z posledního týdne. Dneska je pátek, čeká nás Jungle a Drum Bass, klacky v kýblu, ano přátelé, a to mezi 9. a 10. hodinou. A tam taky proběhne soutěž, a to o poslední lístek na Lety Troll. Ano, poslední šance dostat se na Lety Troll zdarma s pořadem Frikolora. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, tedy kterou pro vás tady budu mít. No a pokud odpovíte a zařadíte se, budete mít možnost vyhrát. Ještě zmíním, že nás čeká rubrika Frikolora Info, informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Ano, přátelé, to je pravidelná záležitost tady na Koloru před 9. a 10. hodinou, a tak to bude i dnes. Tak to jsou ty základní informace o vysílání. Ranní rutina už odstartovala. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolora.

Včera jsme soutěžili s Grow Shopem, se Seedbangem. Já to radši o džinglu, přátelé. Včera jsme soutěžili, a to s Grow Shopem, Seedbank, o Kana Kaletry balíček, a já tady už mám výherce, tak abyste si nemysleli, že si ty věci chci nechat a nějak si je škudlím doma. Přátelé, výhercem včerejší soutěže se stává Kerem Akçidov. Tedy podle tedy toho, jestli to čtu správně, tak je to Marek. Marek, to bude vodička pravděpodobně, takže Keramovi tedy blahopřejeme k včerejší výhře, já mu za chvíli napíšu, jak se ke svojí výhře dostane. My všechny výhry tady s radostí rozdáváme, páč my nic nepotřebujeme, nám stačí, že vy jste šťastní a že se bavíte třeba při poslechu týhle pecky, ano přátelé, a to jsou Day Want FX a Das FX a v tomhle rytmu budeme pokračovat i nadále, přátelé, je to tak, ještě nám zbývá zhruba 20 minut, než se podíváme na informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. No a v druhé části dnes budeme opět soutěžit, tentokrát a naposledy s Lety Trollem o lístek na tenhle ten festival, který už nezadržitelně klepe na dveře, příští týden startuje a vy můžete být zdarma u toho, a to díky Color Music Radio, pořadu Free Color a samotnému Lety Trollu. Jedeme dál.

Posloucháš Color Music Radio, tohle byl Eminem, samozřejmě nezaměnitelný hlas a projev. 44 minut po 8 hodině. No a my budeme pokračovat další věcí, ta bude od Cypress Hill.

0: Mr. Zuby is here.
1: It's the official.

Music Radio, pořad Frikolora, za Gramce má mikrofonem DJ Friky, časomíra ukazuje 57 minut po 8 hodině, dneska je pátek, ano přátelé, je pátek, a to 24. července, svátek nám slaví Kristýny, a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně jasno nebo polojasno, měl by být slunečný den, no a teploty, ty by se měly pohybovat po ránu mezi 11, ne dokonce 10 až 12 stupni. V odpoledních maximech můžeme potom očekávat teploty kolem 22 až 25 stupňů. K večeru se ochladí, a to na 16 až 19 a přes noc 13 až 15 stupňů nad nulou. To jsou informace o počasí, krapec se nám oteplí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. 6 věcí, které nás učili v 90. letech, ale dnešním dětem už neprospívají. Dětství v 90. letech mělo svá pravidla a podle toho také vypadaly rady, které rodiče svým potomkům dávali. Jenže výzkumy i zkušenosti odborníků ukazují, že dnes některé z nich už našim potomkům nesvědčí. Přinášíme 6 zažitých 90-kových výchovných předsvědčení, která už neplatí. První, o pocitech se nemluví. V 90. letech nebylo duševní zdraví běžným tématem. Děti často slýchaly, že jsou přecitlivělé nebo dramatické. Pokud otevřeně mluvili o svých emocích nebo plakali, výsledkem bylo, že mnozí z nás se naučili své pocity potlačovat, místo toho, aby je zdravě zpracovali. Za druhé, šikana je součástí dospívání. V 90. letech se šikana často považovala za běžnou součást dospívání. Dětem, které se staly terčem posměchu, dospělí radili, aby si z toho nic nedělali. Za třetí, vyřeš si to sám, nebo na to zapomeň. Samostatnost je důležitá, ale v 90. letech často znamenala, že děti museli zvládat problémy úplně sami. No a buď doma do večeře. Mnozí z nostalgií vzpomínají na dobu, kdy děti ráno odešly ven a domů se vraceli až na večeři. Bez mobilu, GPS i neustálého dohledu si sami hledali kamarády, vymýšleli hry a učili se samostatnosti. Taková svoboda ale nebyla pro každého stejná. Ne všechny děti vyrůstaly v bezpečném prostředí, nebo měli zázemí. Za páté, bolest se musí překousnout. Dříve se dětem často říkalo, aby bolest ignorovali a jednoduše pokračovali v tréninku nebo pohybové aktivitě. A za šesté, komentovat vzhled druhých je v pořádku. V 90. letech byly poznámky o váze nebo vzhledu běžnou součástí života. Často zaznívaly od příbuzných, učitelů, trenérů a málo kdo je považoval za problém. No a my jdeme dál. Další informace, jako vidět Monalízu. Ano přátelé, fanoušci létají, je považoval za problém. No a my jdeme dál. Další informace, jako vidět Monalízu. Ano přátelé, fanoušci létají přes Ameriku jen

0: jiných měst, prohledávají stránky s předprodejem vstupenek a platí za lístky značné sumy. Některé projekce jsou vyprodány již několik týdnů předem. Američan Sergio Estrada utratil za zhlédnutí filmu Odyssea ve formátu IMAX 70, včetně nákladů na benzín a ubytování přes Airbnb, $500. Přestože je nejbližší kino promítající film v tomto formátu nacházelo až v Tampě, v Arizoně nebo v Tempe, neváhal tam z Texasu vyrazit. No a poslední informace dnešního rána, tak ta se týká mobily ve školách opravdu končí. Odborníci ale se neshodují, zda zákaz pomůže. Česko se řadí k dalším zemím Evropy i světa, které zakazují mobily ve školách. Důvodem je zlepšení pozornosti a předcházení depresí nebo úzkosti z dospívajících. O přínosech plošného zákazu se ale mezi odborníky vedou spory. České děti se už během přestávky ve škole na sociální sítě nepodívají. Vláda totiž v pondělí podpořila návrh zákona o zákazu mobilních telefonů ve školských zařízeních. Zákaz navíc podporuje i většina Čechů. Podle nejnovějších dat agentury NMS Market Research s nimi souhlasí 78% obyvatel. O důsledcích se vedou diskuze mezi laiky i odborníky. Ve skutečnosti by se toho však nemuselo příliš změnit. V současné době si školy nastavují pravidla ohledně používání mobilních telefonů sami. Jak vypadá z mimořádného šetření, tedy vyplývá ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Většina u škol taková pravidla v rámci školního řádu ukotvená má, a to dokonce 93%. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tedy tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. 9:59, rychlej reklamní blok. Já jsem se rozhodl, že dneska si sice dáme novinky, ale začneme v poklídku, dáme si likvídek, přátelé. Teď to poslední dobou bylo drsný, tak jsem si říkal, že trošku odlehčit, ale to neznamená, že se nám to nezvrhne. Teď to znáte, tady není nic jistýho. Teď už ale reklama, za chvíli muzika, jungle, drum bass. Jak jsem zmiňoval, liquid drum bass dneska bude od začátku. A jak to bude probíhat, krom toho, že budeme soutěžit, se dozvíme až při vysílání. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolora.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajdašrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
5: Cajdašrot, my jsme na šrot.
6: Svět financí.
1: Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními

0: Nimi poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
4: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

No a pojďme na to, není na co čekat, poslední šance vyhrát lístky na Lety Troll tady v pořadu Frikolora přichází právě teď a já mám naprosto jednoduchou soutěžní otázku. Pokud jste Immortals, tak vůbec nebudete ani chvíli tedy přemýšlet a rovnou to vystřelíte. Zajímá mě datum, kdy oficiálně festival Lety Troll začíná. Pokud víte datum, tak teď přišla vaše chvíle. Instagramový účet DJ Freaky Fling. Napíšete do zprávy správný datum toho, kdy odstartuje tenhle ten festival. A jelikož je to jednoduchý, tak samozřejmě předpokládám, že vás bude dost. A my vylosujeme tedy v pondělí posledního výherce, který od nás dostane lístek a to na zmiňovaný festival Lety Troll. Takže pokud ještě nemáte lupen, nemáte na to prachy, chtěli byste na Lety Troll vyrazit a to zdarma s Frikolorou a Lety Trollem, teď přichází poslední chvíle. Který datum, zajímá mě přesný datum, letos odstartuje tenhle ten festival Lety Troll. Instagramový účet DJ Freaky Fling, dáte follow, napíšete datum a my vybereme posledního z vás, který od nás dostane lístek na Lety Troll. Ano přátelé, soutěžili jsme skoro dva měsíce, možná i víc než dva měsíce.

odstartuje tedy Lety Troll 2026. Instagramový účet DJ Freaky Fling, napíšete správnou odpověď, my vylosujeme jednoho z vás a ten získá poslední lístek na festival Lety Troll, který tady je pro vás, soutěžíme. Je to na vás? Já se jdu věnovat muzice, je tady páteční Jungle Drum Bassovej set, dneska se mrkneme minimálně v první polovině na novinky z Liquid Drum Bassu, já se na to těším. Tohle je věc, která se jmenuje No Night Without Stars, ano přátelé, tak podle informací má být na Lety Troll krásně, takže se máte na co těšit. Jedeme dál.

Říkal jsem, že se to může rychle změnit. Tady je to jak s počasím, nikdy netušíš, co se stane. Já to zase maličko uklidním, ale za chvíli se to zase možná změní. Přátelé, posloucháš Color Music Radio, pořad, ranní pořad, který ti servíruje muziku, kterou nikde jinde neuslyšíš a ještě si pravděpodobně ani slyšet nemohl. Tohle je Headhunter a Vengeance a za chvíli novinka, která bude tak fresh, že víc to ani nejde. Vyšla před pár minutami, na mysli mám tedy Head a Accelerate a další novinka tohoto týdne, potažmo dnešního dne. Posloucháš Frikoloru, ten nejaktuálnější ranní pořad v českém éteru. Jedeme dál.

Posloucháš Color Music Radio, já děkuju Kubovi a Ondrovi za ty storíčka, protože mě samozřejmě dělá radost, když vidím, že máte radost a že vás to baví a vidím třeba, kde zrovna posloucháte, kluci jsou na cestě, tak to tak bývá, že v autě se rádio poslouchá asi nejčastěji, ale vy, a já to vím, posloucháte i na různých místech, včera někdo psal z pláže nebo předevčírem, mě už se to taky trošku slejvá, z Riminy dokonce se nepletu. No, někdo poslouchá prostě někde jinde, to už je na vás. Já to rád uvidím a zároveň krom toho, že můžete udělat storíčko, můžete na Instagramu ještě vyhrát lístek. Ano, přátelé, poslední lístek na Lety Troll, který tady budeme soutěžit, proběhne dnes, příští týden už by vám to bylo k ničemu, páč už bude festival v plném proudu. No a mě zajímá, který datum přesně odstartuje Lety Troll svůj program letos. Pokud to víte, zajímá mě datum, instagramový účet DJ Freaky Flink, nezapomeňte dát follow, ať se to všechno zařadí tak, jak má. Takže follow na instagramový účet DJ Freaky Flink, napsat správnou odpověď, který datum přesně odstartuje line-up tedy letošního Lety Trollu a já vám dám poslední lístek na Lety Troll, který tady má máme pro vás připravený. Tak to je pro ty, kteří by chtěli soutěžit. Někdo psal, jsem bez práce, lístek by se mi hodil, tak samozřejmě tohle je informace, kterou já úplně nepotřebuju. Páčí do slosování úplně zařazovat nebudu, ale správná odpověď tam byla, takže tam samozřejmě tahle ta odpověď bude taktéž. Takže mně stačí napsat, ale klidně něco připište, klidně udělejte to storíčko, já to rád uvidím, rád si to přečtu, ale jako slitování s tím mít nebudu, to prostě je jasný, má to řád, losování proběhne, ten, kdo vyhraje, vyhraje poslední lístek na Lety Troll pro letošní spolupráci Líru a Frikolory. Jedeme dál, já vás nechám soutěžit, mám pro vás další novinku po týhletý fresh věci Accelerate od Hata, to bude Mitekis a Royce P Headspace, další novinka a vy posloucháte Color Music Radio, drumbassovej a junglovej páteček, tak jak ho máte rádi.

vy píšete sem do studia, Matthew píše, díky za super ráno, jedeš bomby, Šárka zdraví s Romanem, to mě tak teď těší a zdravím a i vás všechny ostatní, jedeme dál, tohle je Headspace, Royce P, za chvíli nás čeká DRS a

A tedy páteční set, ale jak říkám, to se může změnit stejně jako počasí. Tady není nikdy nic jistýho, jediný jistý je, že Frikolora bude. A je tomu taky dnes 24. července, přátelé, za chvíli nás čeká Event Horizon a Bedford.

No a já zdravím do Horního Slavkova, Jardu a taky Linku, Lelinka společně s tátou a asi i s bráchou to vypadá, se rozcvičujou takhle po ránu při poslechu Color Music Radio, tak samozřejmě ranní protažení je důležitý a já doufám, že s Color Music Radiem a pořadem Frikolora to jde celý týdle rodině. Jak se říká, od těla, přátelé. No tak jo, my víme, že není a nejsou jediný, který po ránu při Frikoloře cvičí, tak doufám, že lidé, kteří se dlouho neozvali,

0: just feel. I love the ocean, so I decided to imagine my grief as an ocean. A beautiful, warm, blue expanse of water. And I sat in my ocean, and I let the waves wash over me.
1: Další aktuální novinka Benny V a Oceanborn, a věc, která vyšla dneska, my už si v éteru hrajem, pravděpodobně to bude závěrečná likvidová věc, a pak se podíváme na nějaký trošku drsnější věci, když máme ten páteček a blížíme se k závěru Frikolory.
0: It was late in my stint in my imaginary ocean that I began to formulate this idea that we can take our grief and use it to do something good.

0: Some days they really knocked me around. But I didn't quit. I hung on day after day until one day I realized I could hear the rock.
1: No a já tady mám dotazy, jestli se stále ještě soutěží. Ano, přátelé, Martin píše, soutěží se stále. Dnešní soutěžní otázka zní, jaký datum odstartuje line-up Lety Trollů roku 2026. Naprosto jednoduchá otázka pro vás, tedy Immortals, ale i pro vás posluchače pořadu Freecolora, nic složitýho. Takže ještě jednou soutěžní otázka zní, jaký datum odstartuje line-up Lety Trollů roku 2026. Soutěžíme přes instagramový účet DJ Freaky Flink, tam dáte follow, napíšete správnou odpověď a máte možnost vyhrát poslední lístek. Já vám nechám až do 11. hodiny dneska soutěžit tak, aby i ty, kteří třeba řídí auto a chtěli by se zúčastnit, měli možnost. Takže jaký datum odstartuje line-upem, tedy Lety Trollů 2026? Pokud to víte, instagramový účet DJ Freaky Flink, napíšete správnou odpověď, dáte follow a my vás zařadíme do slosování. Jedeme dál, máme ještě pár minutek, takže si dáme si drsnější věc, dáme si Dawnbreaker, Subsonic a tedy tuhletu věc, kterou v originálu dělal Metric. Teď ale ještě Oceanborn, skvělá věc, tu má na svědomí Benny Wee.

Tralalí, tralala. Downbreaker, já mám ještě jednu věc, tu bych chtěl věnovat Zuzalce. Novinka od Dirty Phonics, After Hours. No jak jsem sliboval, tak to taky je. Na závěr jsme trošku přitvrdili. No a já zdravím taky Stanleyho z Lhoty, ten říká, že nemám srovnávat počasí a frikoloru, protože u počasí není nikdy jistý, jestli bude dobrý. Což prej u frikolory je 100%. Tak to je krásná věta.

No a než se rozloučíme, ještě naposledy zopakuju soutěžní otázku pro ty, kteří to nechytili a chtěli by se zúčastnit soutěže o poslední lístek na Lety Troll. Lety Troll klepe na dveře a já chci vědět, jaký datum se tedy rozjede tenhle ten festival a otevřou se brány nesmrtelníkům. Immortals samozřejmě a opět v Mostě u Mostu, a tedy ve městě Most u jezera Most proběhne další ročník, druhý ročník tohohle legendárního festivalu, myslím na tomhle místě. A vy máte možnost tedy vyhrát poslední lístek. Zajímá mě, jaký datum se otevřou brány a začne line-up Lety Trollů roku 2026. No a jak soutěžíme, instagramový účet DJ Freaky Flink a na tedy ten Instagram napíšete správnou odpověď, předtím dáte follow, no a můžete získat ten poslední lístek, který jsme pro vás s Lety Trollem pro vás přichystali a schovali. A je tady poslední soutěž, tedy společně s Lety Trollem. Já vás nechám soutěžit až do 11. Teď si můžete ještě trsnout a za chvíli už Martin Svátek a samozřejmě Freecolor Infos. Aktuální novinky ze světa drumbassu jenom po ránu v pátek u nás na Koloru. Tohle jsou Dirty Phonics After Hours. Tahle věc vyšla dneska. Je někdo víc fresh než my? Není.

0: Každopádně, teď je čas na DJ Alej.
1: Je čas na DJ Alej, ale samozřejmě jenom v podkresu, protože tady tuhle parádu pro vás připravuje DJ Freaky. Já jsem moc rád, že jsme s Lety Trollem mohli rozdat těch lupenek takovej ranec. Jsem moc rád, že jsem tam loni mohl vystoupit a že si někdo z Lety Trollu všimnul, že tady prostě už nějaký ten pátek do vás ty novinky ze světa drum bassu hrnem. To nedělá moc lidí po ránu. Ne, nedělá to moc lidí. Pojďme ale k dnešnímu dní, je 24. července, máme páteček, to je pozitivní informace. Dnes jmeniny slaví, jestli se nepletu, abych to nepopletl, Kristýny, ale mrknu. Momentíček, ano, a počasí bude. A bude převážně jasno nebo polojasno a má být i trošku tepleji než předchozí dny. Po ránu teda ještě 7 až 12 stupňů. V odpoledních maximech ale 22 až 25, k večeru se ochladí na 18 až 21 a přes noc 13 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí relativně pozitivní. Teď se pojďme podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první je tady informace z 90. let. 6 věcí, které nás učili v 90. letech, ale dnešním dětem už neprospívají. Ano, přátelé, tak dětství v 90. letech, což bylo, dá se říct, moje dětství, mělo svá pravidla a podle toho také vypadaly rady, které rodiče svým potomkům dávali. Jenže výzkumy i zkušenosti odborníků ukazují, že dnes některé z nich už našim potomkům nesvědčí. Za prvý, o pocitech se nemluví. V 90. letech nebylo duševní zdraví běžným tématem. Za druhé, šikana je součástí dospívání. V 90. letech šikana často byla považována za součást dospívání. Za třetí, vyřeš si to sám nebo na to zapomeň. Samostatnost je důležitá, ale v 90. letech často znamenala, že děti museli zvládat problémy úplně sami. Za čtvrté, buď doma do večeře. Mnozí z nostalgií vzpomínají na dobu, kdy děti ráno odešly ven a domů se vraceli až na večeři. Bez mobilu, GPS i neustálého dohledu si sami hledali kamarády, vymýšleli hry a učili se samostatnosti. Za páté, bolest se musí překonat. Ano, dříve se dětem často radilo, aby bolest ignorovali a jednoduše pokračovali v tréninku nebo pohybové aktivitě. Za šesté, komentovat vzhled druhých je v pořádku. V 90. letech byly poznámky o váze nebo vzhledu běžnou součástí života. No a my jdeme dál. Další informace se týká, jak vidět vidět Monalízu. Ano, přátelé, fanoušci létají přes celou Ameriku jen kvůli filmu Odyssea. A i do České republiky se lítá. Teď to někde taky psali. Prostě, pokud chcete vidět Odysseu v tom originále, který byl natočený ve formátu IMAX 70, a to jenom na tenhle ten formát, tak je pouze 1,40 kin po celém světě. A z toho 25 je v Americe. Filmoví nadšenci si jsou ochotni za zážitek připlatit a cestují proto do jiných měst. A já musím říct, a čím díl od toho filmu, co jsem to viděl, sice jsem nebyl v IMAXu, a ještě navíc jsem to viděl tedy s překladem, ale i tak já musím vřele doporučit. No a poslední info.

0: a co mi přijde, že ty školy udělali dřív než tedy naše vláda, tak je, že 93% už tohle má ukotvený ve svých pravidlech. Takže těch 7% škol, který to budou muset teď zavést jako ze zákona, je už jenom takovej zlomek. No prostě asi si nedokážu představit, že by se měli ve škole mobily za našich mladých let. Už i taháky byly to trošku problém. No a teď informace o tom, jak je to s parťákama. Parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět, taky vše pro pěstování. Pod umělým osvětlením firma growshop.cz a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je 9:55 a to znamená jediné, vytočíme Martina Svátka, zeptáme se ho, co nám zahraje, taky se zeptáme možná na jeho výchovu. Teď to, dneska toho je dost, jako na Odysseu se ho ptát nebude, ale zajímá mě výchova v 90. letech a pak mě zajímá dobré ráno. Slyšíš mě? Já tě slyším.
1: Dobrý ráno.
0: Dobrý ráno. Co tvoje výchova v 90. letech?
1: Ale oni normálně dělají, jak kdyby ty devadesátky byly úplně strašlivě hrozný a jako kdyby tahle doba byla prostě úplně mega.
0: Hele, nevím, ale samozřejmě ty výzkumy ukazují různý jako jiný věci, že jo?
1: No jo, ale jaký ty prckové jsou dneska, jaký jsme byli my, vi?
0: Podívej se, co je z tebe zagrázla.
1: No, to vidíš, no.
0: No a jaký jsi mohl být hodnej kluk?
1: No vidíš, no.
0: Hele, já si myslím, že samozřejmě něco na tom pravdy asi bude, jo. Já se snažím třeba u Matyho bejt někde tak jako na půlce.
1: No jo, ale dneska ta výchova je úplně jiná podle mě než prostě v těch devadesátkách, takže jako srovnávat to je podle mě úplná blbost.
0: No rozhodně to bylo drsnější, protože třeba ve Slavkově, pokud si opravdu neměl ostrý lokty, tak si byl loktovaný.
1: No, a já jsem byl vystrčený na Inter a poradci, víš, takže jako...
0: Hele, má to něco do sebe, ale určitě to taky na nás zvenkajíc říká, tak se na sebe podívej.
1: No vidíš, jaký jsi sekáč.
0: Hele, když už jsme u toho, pozdravíme Zuzalku a samozřejmě všechny, kteří nás vychovávali, ale druhá věc, zákaz mobilu ve školách, jo. Mě teď úplně prolítlo hlavou, když jsem řekl ty taháky. Měl jsi někdy taháky ve škole, když nevidíš?
1: Hele, na základce taháky nebyly vůbec.
0: No byly, ale ty jsi asi neměl.
1: No, ale ono s tím brailem to šlo trošku hůř.
0: To asi jo, to se blbě schovává, viď?
1: No, já jsem to dělal na střední, kde, protože na základce ty učitelé byli tak dobrý, že dokázali ten brail číst očima, to prostě bylo, tam to nešlo prostě. Ale na té střední tam už nebyli tak dobrý, takže tam já jsem občas zamíchal tak jako různě papírama a přečet jsem si nějakou odpověď, jo, to jsem jako udělal, to si pamatuju. Tam to už šlo, jako na té masterské škole, ale na základce tam byli ty učitelé fakt dobrý, no.
0: Hele, a vy jste tu masterskou školu měli jako ty, co vidí i ty, co nevidí dohromady?
1: Jo, jo.
0: Uf, ty.
1: No jo.
0: A proto seš takový šikovný. No a to si tedy představte, přátelé, posluchači, že Martin mě nikdy nenamasíroval.
1: To je pravda, no.
0: No.
1: Ale několikrát jsem mluvil o tom, jak ti bolí záda.
0: Je to pravda.
1: Já jsem ti nabízal masáž a ty si řekl, nebudeš na mě šáhat, já jídla.
0: To je taky možná pravda. Přátelé, kamarádi, tohle jsou klasický přepojovačky, který byste radši neslyšeli, ale slyšet je musíte. Martin Svátek, DJ Friky, Frikolora, Holiday Edition a my se s váma pro dnešní den, my Friky, se s váma pro dnešní den loučíme. Samozřejmě Frikolora se s váma loučí. Uslyšíme se v pondělí po 8 hodině, teď už Martin Svátek a já vám děkuju za pozornost. Mějte krásný den a víkend. Díky, mějte se krásně.

0: Masani.
1: Cajdašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajdašrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

No, a to je konec. Tak, ať se hezky poslouchá, jdeme na to. Sigma, tohle ta současná věc, která mě baví. Ahoj, nazdárek.

track samozřejmě postavená na Gypsy Woman od Crystal Waters. No a další věc. To je trošku současný sound gospelu,

jsem si vzpomněl ještě na jeden živák. Tohle je D'Angelo. Taky hodně nabušený živák, jeho debutový velký single. Tohle je D'Angelo Vanguard, samozřejmě. Skvělý živák Brown Sugar. No, she says, first of all, can't

No tak tohle ten záznam ze Stockholmu. To je samozřejmě subjektivní názor, ten můj teďka co řeknu, ale jeden z nejlepších živáků, jaký jsem kdy slyšel.

brown sugar. No a teď takový klídek, už trošku takový jako houpavej klídek. Tohle je Anthony Hamilton. No a taky David Banner, když už to musí být. Hey.

Dneska nebyla nic převratného a tato ta věc tam figuruje. No tak všechny ty holky a Ja Rule, tato ta ukázka. No a teď já jsem hrál nedávno věc A Girl Like You z album One in a Million od Aaliyah.

0: taneční.
1: Největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
0: taneční party Pavla B.

0: prvnímu dublingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
1: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
2: Sax Appeal. To nejlepší ze

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Posloucháte Holiday Edition.

tak miluju ten remix Baby Be Mine, Michael. 9 minut po 11. taky Bambu se přišel podívat. Teď je tady spokojeně leží v pelíšku.

zase víc k tomu současnému soundu, i když samozřejmě ta následující věc není nijak nová. Usher, LMA, Don't Waste My Time.

tak je samozřejmě postavená věc na Let's Groove Tonight. No a rozhodně tato věc se povedla, a jinak Anderson Park, taky Crush. No teď už asi závěrečná věc pro tenhle ten týden. Tady už mám věc, která se jmenuje Thank You, MC Light. Thank you.

Ano, také MC Light, tohle skoro současná věc. To je věc Thank You a jinak na featu je tam Mary Mary, taky Money Long. No to už je tedy závěr Holiday pro tenhle týden a tady loučím se s váma, přeju krásný víkend. A jinak se můžeme slyšet zase v pondělí po 10. hodině. Moc se těším, ať je fajn, ať je hezky, no a čus. Zase příště, nazdárek.

0: a přitom v pohodě.
1: Raví to.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Raví to.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece raví to.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Raví to zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa.

0: Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
3: Se Zuzanou Maxa.
0: Single Story.
4: Let's party. Have a good time.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a dění kolem nás. Příjemný poslech.

Novou hodinu jsme odstartovali muzikou z Kuby. Dalším z CDček, který jsem objevil v tom tajném second hand storeu, je dvojalbum Havana Mood, který dalo dohromady zajímavý kubánský muzikanty a zároveň legendu ambientní muziky Billa Lasswella a společně s ním Jay Tuitua. A na jednom CDčku jsou originální věci, které nahráli s těma kubánskýma muzikantama. To byl ten song, který jsme si zahráli, který se jmenoval Cienfuegos, a to druhý CDčko obsahuje dubový verze. Což pro mě z perspektivy někoho, kdo sleduje jamajskou muziku, je zcela normální věc, že máte jednu stranu vinilu regulérní song a z druhé strany dub. Pro vás to může být třeba zajímavý objev, tak ochutnejte dubovou verzi kubánské muziky v podání Billa Lasswella a Jeana Tuitu. Posloucháte Color Music Radio, polední menu na Color Music Radio. A my budeme teďka chvilku cestovat Karibikem.

Tak, posloucháte Polední medy na Color Music Radio a tohle to byl Chico Alvarez. A tady je další muzika. Já, australský producent Mista Savona měl nápad, co vznikne z toho, když dá dohromady kubánský muzikanty a jamajský. A vzniknul z toho nádherný projekt Havana Meets Kingston. A v této věci zpívá Randy Valentine a Solis k tomu a jmenuje se to Carnival. Vy posloucháte Polední medy na Koloru.

To byl krásný song, he? Jsme stále v Karibiku, aspoň takhle skrze zvuk. Někdo, kdo si říká Betova Obas. Já jsem si mu dali jméno po Betovenovi, každopádně to byl muzikant z Haiti. A předtím jsme byli na Kubě, respektive jednou nohou trochu na Jamajce, ale to znamená, že se nabízelo, abych vám hnedka další pustil jamajskou muziku, ale v mém podání by to znamenalo, že by zbytek dnešního poledního miny byl i jamajský. Jako to bylo mu, bylo teďka 1. července, kdy byl Mezinárodní den reggae. To pro mě je úplně snadná záležitost a reggae můžete slyšet v mém vysílání hodně často. Mám tomu i speciál věnovaný Jam Music Reggae Session, který můžete vyladit vždycky v úterý mezi 21. a 23. někdy i půlnocí. Dvou až tří hodinový speciály a takovej dvojhodinový sestřih potom v neděli od 22. hodiny tady u nás na Color Music Radio. My se dostaneme i dneska k jamajské muzice, ale tak trošku oklikou, ještě stále cestujeme. Teď jsme se jeli Haiti, kam se za chviličku ještě vrátíme s Wyclefem Jeanem, ale ještě předtím v rámci toho trošku vintage sound jsem vám chtěl zahrát tuhle věc, kterou jsem nedávno objevil z pokladů žánru Calypso. George Simonet. Nešahej mi na mí rajčata. Don't touch me tomato. Posloucháte poledníme nejdobrou chuť?

0: goodness sake, don't touch me tomato.
1: Co má říct?
2: Admirál Kolíbal je bůh!
3: A poslouchá Color Music Radio.
4: Tak to je to.

Je v rytmech Calypsa, nejprve George Simonette z Baham a potom Lord Beginner z ostrovů Trinidad a Tobago. Já jsem zmiňoval, že se ještě vrátíme na Haiti, protože právě od tama pochází Wyclef Jean. Je důležitá součást tria Fugees, ale my si dáme teďka něco z jeho solový desky jménem Carnival Volume 2 Memoirs of an Immigrant. A což je taková zajímavě pestrá deska, na který se objevují v jednom songu třeba Akon a Lil Wayne, v dalším je jamajský Sizzla Kalanji, v dalším je Paul Simon, v dalším songu je Shakira, nebo třeba Mary J. Blige, a já jsem ale vybírám něco úplně jiného. A to je song s Norou Jones, takže Nora Jones a Wyclef Jean. Posloucháte Polední meny. A díky McParts.cz a Rowitu Ice Cream za support Poledního meny.

Jo. Ano, ano. Když jsem zmínil Wyclefa Jeana, dal jsi mi něco z jeho solovky, ale zmínil jsem taky Fugees. Myslím, že některý z vás by mi neodpustili, kdyby Fugees ani nezahrál, ne? Tak jsem musel dát, ale nezahrál jsem ty klasiky, které všichni znají, ale zahrál jsem něco z jejich úplně prvního alba, Blunted on Reality, který vyšlo v roce 94 a na fotkách v bukletu je Lauryn Hill, Wyclef Jean i prase, ještě velmi mladionký a vlastně velmi živelný, ještě žádný pop, prostě první deska a ty emoce v tom jsou pořádně cítit a musím říct, že mě to zpětně hodně, hodně baví. To téma těch prvních desek, ne, toho prvního vyjádření, když pak jdete do toho, jak jsem zmiňoval nedávno ten CD Store, ne, s těma použitýma CDčkama, který úplně přetejká CDčkama, vinylama, prostě všech možných epoch a vidíte to množství muziky, který za ty dekády vzniká a vznikalo a bude vznikat snad i, tak mě to trochu někdy jímá, jestli jako má cenu vlastně dělat vlastní kreativní muziku, když žijeme v takovýchhlech záplavách. Nicméně, jak do toho vstoupilo AI a ještě nový ministr kultury, tak si naopak říkám, naopak, vlastní tvořivost je to nejcennější, co máme a to, že to naklikáme a že to AI udělá za nás, je nuda. Ať už jako pro posluchače, anebo pro někoho, koho baví tvořit. A myslím, že to téma toho tvoření je pro výtvarníky, ať už se zajímáte výtvarným, nebo hudebním uměním, jedno, protože tam jde právě o tu kreativitu. Tak tím chci inspirovat všechny, abyste rozhodně nedávali svoji kreativitu někam na hřebík, protože tam sice bude pár let viset, ale vy zároveň budete vnímat, nebo mluvím za sebe a za svoji zkušenost, že jsem takhle pověsil třeba mikrofon na pár let na hřebík a furt, ale si říkáte, tyjo, ale něco ve mně touží tvořit, zpívat, rapovat, cokoliv. To znamená, že stejně dříve nebo později a lepší dříve než později, abyste pak nekoukali, že hele, vlak mi ujel. Tak tolik jenom Otec Fura dneska po třetí v rámci poledního menu. My jsme si zahráli Fugees, teď koukám, na kterým tracku, že to bylo. A cože tady mám pro vás dál? A dedication to all the refugees worldwide. Ještě jednou do třetice Fugees s jejich coverem Boba Marleyho.

Yes, reggae music v rámci dnešního poledního menu, aspoň takhle na závěr, aspoň kousíček, ale protože minulé 1. července byl Mezinárodní den reggae, to znamená, že celá ta hodina byla věnovaná reggae music, tak dneska aspoň takovýhle špetka, tohle samozřejmě Bob Marley and the Wailers, slavná věc jménem Chundown Babylon z posledního alba Confrontation, z kterého bych vám rád zahrál ještě jednu krásnou věc na rozloučení a poděkování. A taky poděkuju ještě jednou MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Apple. Speciálně pokud si ho rozbijete, tak pište a volejte MacParts.cz. Díky taky Rowitu Ice Cream za jejich skvělý nanuky a podporu ze Šumavy, který mám plný mrazák a moc si to užíváme celá rodina. A taky poděkování nakladatelství Darmagaya, s kterými máme otevřenou soutěž o knihu Psychedelika a duše, jejímž autorem je Simon Jugler, a ta soutěžní otázka zněla, v jaké edici u nakladatelství Darmagaya tato kniha vyšla. Můžete odpovídat na lukas@radiocolor.cz, což je dobrý kontakt i pro jakýkoliv vaše zprávy, postřehy, zpětné vazby, pochvaly, kritiky a tak dál, co máte zrovna na srdci. Mějte se parádně, přeju krásný odpoledne, krásný víkend a na brzkou slyšenou.

0: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na

0: Dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Yo, Mona Lisa, could I get a date on Friday? And if you're busy, I wouldn't mind taking Saturday. Round up the posse, Fuji coming around the way. Yeah, you're nappy head.
4: Hey, what's up?
3: What you got?

Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Color Music Radio.
3: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show. Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio.

Let's pick up the pieces. Taky si dáme ten originál Pick up the pieces od Average White Bandu. Protože jejich člen basák, klávesák, zpěvák a hlavně spoluzakladatel té partičky Average White Band Alan Gorey dneska slaví 80. Dnešek to je, pokud mě posloucháte v premiéře v neděli 19.7.

To byly City High. S peckou What Would You Do. To je už so unique. What I Got Is What You Need. A protože vím, že Radka má tuhle věcičku ráda. A vlastně Matěj taky posílám oběma. Hlavně.

Color Music Radio. No a kdo z vás byl na Color z Ostrava? Color z Ostrava na tom festivalu? Přiznejte se. Vystoupili tam Moby i Skunk & Nancy. Tak a obě partičky za chvíli pustím, a to v remixu od Arvanda Van Heldena. Nejprve tu budou ty Skunk & Nancy a potom tedy Moby. Spolu s Debbie Harry.

na hudbě dělali Johnny Vicious, protože to mi je. A Louis Boogie, Balu Guzman.

Je zajímavost, že dneska slaví 79. dva kytaristi. Jedním je Bernie Leadon z kapely The Eagles. A druhým Brian May z Queenů.

0: respect. All they see is sex, sex, sex.
1: No jinak v noci ze soboty na neděli jsem byl v pražské Roxy a nejenom na té vedlejší stage Room 8 hrali DJové skvělé, ale i na té hlavní, jako třeba DJka Jacqueline, která tam kromě jiného pustila třeba i jinou verzi remixík tady té věcičky House of House.

to je poslední věc v tomto díle pořadu Barevná hodina Honzy Martina. Tak žijte v lase koračky a koloráci a pište mi do e-mailové schránky DJ Minidrak@seznam.cz.

0: sladký a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Sinašrot, to my taky. Jsme Sajdašrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Sajdašrot.
3: Více informací najdeš na sajdašrot.cz.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Loke Radio. Kasdi Utari. Sturstek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
5: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonu.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouch.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény. Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou

0: auf WhatsApp.
1: Ah, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a Sosa podcastu na webu radiokolor.cz. Let's party, let's party. Have a good time.

0: Takže dobrý den, dobré odpoledne, dobrý podvečer, podle toho, kdy nás posloucháte právě. Já vás vítám na našich stanicích, což je Rádio Hej, Rádio Kolor a Rádio Sázava. Já jsem sice ve studiu sám, ale na druhém pomyslném konci drátu mám pana Romana Strejčka, neboli předsedu představenstva OSA, Ochranného svazu autorského. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak a my jsme se tedy domluvili, že dneska hýbe světem celá řada věcí, svět je opravdu celý v pohybu, ale co se týče rádia, muziky a to, co se týká nás, tak určitě nikoho nenechává klidným rozvoj a vývoj umělé inteligence, zejména v oblasti hudby. Já jsem narazil na článek na portálu iRozhlas a tam se jedná o tom, jakým způsobem vlastně umělá inteligence zpracovává tisíce nebo statisíce možná nahrávek a jakým způsobem se to potom používá. Co vy jako OSA o tom víte nebo nevíte a jak se k tomu vy vlastně stavíte?
1: Tak my problematiku umělé inteligence bedlivě sledujeme už, dá se říct, více jak 2 roky. A samozřejmě na úvod bych rád řekl, že umělci a autoři, které OSA zastupuje, nejsou proti novým technologiím, ale jsou proti tomu, aby technologie zneužívaly jejich tvorbu a jejich výkony bez toho, aniž by o tom byli, aby o tom věděli, anebo aby dokonce ten, kdo používá jejich díla, získal jejich souhlas. Takže ten základní problém, který v tuto chvíli vnímáme, je, že řada těch služeb umělé inteligence generující takzvaný umělecký obsah, třeba hudbu, tak byly natrénovány na dílech, písničkách, skladbách autorů a umělců z celého světa, která byla dostupná na internetu, aniž by o tom samotní umělci a autoři věděli a aniž by k tomu dali jakýkoliv souhlas.
0: U nás taky používáme občas třeba na výrobu reklamy portál Suno. Samotného mě vždycky překvapilo, že vlastně tam člověk zadá nějaký text nebo nějakou báseň, pak si vybere styl hudby a ono to vytvoří několik variant. A jak vy třeba, nebo jak se dozví ta kapela, nebo jak vy se dozvíte, že tam třeba je vzorek vaší skladby jako autor, jak se to dá zjistit?
1: My jsme samozřejmě se Sunem pracovali a zjistili jsme, že generuje kompletní refrény známých českých písniček, což jenom dokazuje to, že tento provozovatel služby si pořídil kopie originálních děl, která si uložil ve svých datasetech. Umělá inteligence nekomponuje způsobem, že by se nechala inspirovat někým. Umělá inteligence zkrátka imituje z nahrávek, které zkrátka má uložené ve svých datasetech a skládá je podle nějakých kritérií do nové podoby.
0: No a když bych to vzal takhle, tak jakým způsobem třeba vy nebo autoři proti tomu se brání, nebo jak proti tomu postupují, nebo zajím je to jedno, jak to třeba řeší v zahraničí, jestli máte o tom také nějakou informaci?
1: Tak myslím si, že z nedávné medializace, kdy magazín

The Atlantic zveřejnil článek a popisuje vlastně, jak hluboký a široký rozměr tato problematika má, že se zneužívání nahrávek, a nejenom nahrávek, ale vlastně talentu a vlastně i investice do kariéry, do toho, aby jako člověk uměl na nějaký hudební nástroj, tak zkrátka došlo k odcizení celého know-how. A těm umělcům to samozřejmě vadí. Vadí jim to z několika úhlů pohledu. Jednak ten principiální je, že někdo vzal jejich díla, jejich tvorbu a začal trénovat umělou inteligenci, aniž by o tom těm umělcům řekl, aniž by získal jejich souhlas, aniž by jim kompenzoval nějakou formou autorské odměny za takové trénování. Takže my tuto věc pravidelně konzultujeme s našimi zastupovanými autory v rámci organizovaných webinářů, diskutujeme i s autory v rámci dozorčí rady, kde sedí lidé jako Michal Prokop, Dan Bárta, Ondřej Soukup a další. A samozřejmě i v rámci valné hromady členů OSA. A dá se říct, že se většinově shodujeme na tom, že v principu umělci nejsou proti novým technologiím, jim samotným můžou nástroje umělé inteligence pomoci v tom jejich tvůrčím procesu, ale je potřeba to dostat do nějakého obchodního vztahu, který bude férový, který bude transparentní a který bude udržitelný i do budoucna pro lidskou tvůrčí činnost.

0: No, si možná souvisí ještě jedna otázka, která mě napadla, když vás takhle poslouchám. Připomínám, že posloucháte Rádio Hej, Rádio Sázava a Rádio Kolor a hostem na vzdáleném drátě je pan Roman Strejček, předseda představenstva OSA. A já bych se ještě možná k tomu pozeptal, jestli už proběhly jako nějaké spory, nebo jestli, jak je to třeba v zahraničí, nebo jestli se OSA přímo na Suno obrátila, jestli byla nějaká reakce z jejich strany a jako, jak se říká, jestli se něco v tomto smyslu chystá.
1: Tak, my se netajíme tím, že připravujeme žalobu na společnost Suno. Konec konců tato informace již byla medializována. Jistou inspirací nám byly žaloby našich partnerských organizací v zahraničí v Německu a v Dánsku. V Německu obdoba OSA je GEMA, která zažalovala také Suno, zažalovala i službu OpenAI a v Dánsku je to společnost Koda, která zažalovala společnost Suno. Už při projednávání v kauze GEMA versus OpenAI nebo GEMA versus Suno u Mnichovského soudu, ten soud se důkladně zaobíral fungováním algoritmů umělé inteligence a dospěl k několika, řekněme, závěrům, předběžným závěrům, ještě nepadlo rozhodnutí v první instanci. A soud se zaobíral tím, jakým způsobem, zda legálním způsobem společnost Suno nebo společnost OpenAI získala originální díla, ze kterých si pořizovala následně kopie, to znamená, jestli legální cestou získala originální díla, na kterých své modely trénovala, nebo ty služby trénovaly. A současně bylo prokázáno tím, že ty služby generují velmi podobné skladby téměř identický nebo často i stejným textem, tak bylo prokázáno, že zkrátka někde jsou uložené kopie v těch datasetech, tak zdali tyto služby získaly souhlas od autorů a umělců, potažmo i nahrávacích společností, pořizování kopií z těch originálních děl. Velmi bedlivě tedy tuto kauzu sledujeme a očekáváme v dohledné době nějaké rozhodnutí a i my v tuto chvíli máme

0: Tak já myslím, že pro dnešek jsme si toho řekli hodně. Věřím, že to zajímá zejména naše posluchače i kapely, které my u nás hrajeme, a oni jsou rádi, že se slyší v našem rádiu. Zejména teda na rádiu Hej máme celou řadu českých kapel. A já si vzpomínám možná taky, možná jsem asi starší než vy, ale je to taková scénka Suchý Šlitr, kdy Šlitr hrál na piano a vysvětloval, jak se krade muzika, že první tři akordy veme známý a u čtvrtýho uhne. A vzpomínáte si na to, mně to přišlo velmi veselé a vzpomněl jsem si na tom, že ten říkal, takhle se skládá muzika, to se inspiruje, teráte první tři, to jo, a čtvrtým už jste někde jinde. Tak jestli si na tuhle scénku vzpomínáte, že už vlastně krádeže hudby nebo nápadů už jsou staré možná, jak je stará hudba.
1: Tak řekněme, že tam jde o to, co jakoby zastávám já osobně názor a nejsem v něm sám. Tam se jedná o nějakou jakoby formu jisté inspirace. To znamená, člověk se může inspirovat od jiného a vlastně tu svoji tvorbu, ať už je to hudba, nebo je to fotografie, nebo je to malba nějakého obrazu, nebo zpracování knižní podoby do divadelního představení. Vždycky to ten umělec potom zasazuje do nějakého kontextu svých životních zkušeností, řekněme do nějakých reálí, do nějaké doby. V případě umělé inteligence tomu tak není, byť se samozřejmě ty technologické firmy brání stejnou argumentací, že zkrátka jde o inspiraci, ale umělá inteligence se nemůže, ne, ta se neinspiruje. Ta zkrátka technologicky imituje to, co má v sobě uloženo, a na základě nějaké pravděpodobnosti generuje obsah, generuje slova, generuje věty, generuje články a stejným způsobem generuje hudbu nebo obrázky, ale není to tak, že by něco najednou vytvořila nového, zkrátka ona poskládá z těch fragmentů, které má, z těch kopií, které má uloženo v těch datasetech, poskládá jakoby nový obraz, novou koláž. Myslím si, že srovnání s lidskou tvůrčí činností v tomto jako nesnese.
0: Dobře, takže já jenom připomenu našim posluchačům, že právě poslouchali skutečného Romana Strejčka a skutečného Miroslava Píchu, že to nebylo generované umělou inteligencí. A na závěr, nebyli jsme nějak domluveni, se vás zeptám, jakou hudbu byste si vybral, protože určitě tam vložím do našeho rozhovoru nějakou muziku, komu, čemu dáváte přednost, rocku, funku, soulu, nebo co bychom tam mohli zahrát na vaše přání.
1: Já jsem milovník rockové hudby, ale i elektronické hudby, takže výběr samozřejmě nechám na vás.
0: Tak dobře, takže mě těšilo a mějte se a zase někdy příště na vlnách Rádia Hej, Rádia Kolor a Rádia Sázava si můžeme popovídat, jak se situace okolo umělé inteligence v hudbě a v rozhlasu vyvíjí, protože ten postup opravdu jde mílovými kroky a to, co je dnes za rok, může být úplně jinak. Takže
1: naschledanou.
0: Naschledanou.

had a bad trip. It was all very good.

0: Come on in, dig it, Les.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
7: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Předposlední červencový megamixový speciál je tu, takže vás čeká opět nálož hitů smíchaných pěkně dohromady. Jak od zpěváků, zpěvaček či skupin, tak i na jedno téma, jako dnes třeba High Energy nebo Eurovize. No ale Eurovize z doby, kdy stála i za poslech, ne jako poslední dobou. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8 a 10 a reprízu další čtvrtek noci mezi 1 a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, nicméně letní speciály jsou výjimka, tam to řeknu u každé hodiny předem. No a pokud jste něco zmeškali, protože jistě jezdíte na dovolené a po známých, tak si následně můžete vše v klidu doma poslechnout nebo stáhnout ze sekce podcast. A co v první hodině? London Boys a jejich mix. Pak West Italo Mix numero 2. Následuje dívčí disco formace Kuku a jejich megamix. Pak to bude Funk and Soul ze 70. a 80., který u mě smíchal Javier Climaco. A hned zatím Sabrina a multi-megamix, následovaná Jamesem Donovanem, který má naopak mini-mix. A jako tečka opět něco z první vlny medley na začátku 80. Hrálo se to v rádiích, bylo to v hitparádách. No a přímo je to královské Royal Philharmonic Orchestra Hooked on Classics, part 1 a 2. Mně nezbývá, než popřát dobrý poslech, bavte se dobře. No a od mikrofonu vás zdraví, jako vždy, Pavel Bárta.

No myslím, že u Jasona Donovana máte 100% úspěšnost při identifikaci jednotlivých songů. No a co nás čeká ve druhé hodině, kam se právě řítíme? Tak například to bude Joy Megamix, to je rakouská skupina, nebo New Baccarat ANA Special Megamix a samozřejmě ta slíbená Eurovize na úplný konec. No, my si teď dáme ještě Královský filharmonický orchestr a to bude Hook on Classics Part 1 and 2. Takže necháme dohrát Jasona, jednoho z největší trojky, kromě Ricka Astleyho a Kylie Minogue. Za malou chvíli se na vás opět těší Pavel Bár.

0: A hodina je tu a tak se opět můžete těšit na další porci Megamixů, ať jste doma na dovolené v autě či u grillu, a nebo u rybníka. Výhoda letní odlehčené verze naší party je v tom, že si můžeme hrát klidně 15-minutové mixy, které by se do klasického vysílání prostě nevešly. Tak si to užijte. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu ve čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Playlist po vysílání nebo na začátku každé hodiny na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše stahujte nebo poslouchejte. A pozor, i v létě jsou jen a jen premiéry, žádné opakovačky, jako někde jinde. No a co dnešní playlist? New Baccara s mixem, který se jmenuje, jak jsem minulé hodině říkal, ANA speciál Megamix. Pak Marlo's Dance Video, mix číslo 54, kde se skrývá High Energy Music. No, zatím bude rakouská skupina Joy a Megamix, který vznikl v roce 1989, pak Italo Disco Cooter Megamix a pak tu mám připraven z 80. Divas Mix a nakonec Best of Eurovision. No i pro tu hodinu bavte se dobře, říká Pavel Bárta, samozřejmě od mikrofonu.
1: Color Music Radio. Color Music.

dámu jste určitě poznali, Kim Wilde. No a jsme zatím skoro na konci a teď hraje 80-kový Pop Divas Mix. No, jak jsem říkal, pomalu to pro dnešek balíme. Doufám, že vás nějaký ten mix oslovil a že se vám líbil. No a schválně by mě zajímalo, kolik songů jste odhalili vy sami, které jste poznali bez Shazamu. No, teď ještě do 2 hodin do rána na Music Only Retro Party a zítra Best of Zlaté disco z mého archívu, který je líně. Tady u nás Kuba Melín a lahůdky ze 70. a 80. No a potom taky Martin Svátek přes týden. No a já zase za týden. Pokud se vám rýsuje z prázdnin a dovolených nějaký ten příběh, budu rád, když mi ho napíšete a já to pak v září nebo říjnu odvysílám. Říkám s velkou radostí, ať v tom není Olina sama, už vám dala nějaký apel před prázdninami. Jinak pěkné léto přeje samozřejmě od mikrofonu

No a ještě dodatek, tohle samozřejmě Bananarama, Venus. A ještě bude následovat dlouhá, dlouhá Eurovize a uslyšíte tam songy, o kterých jste si vůbec nemysleli, že soutěžili v téhleté obskurní soutěži, jak někdo říká, ale nicméně to byla doba, kdy se Eurovize dala ještě poslouchat, takže ještě jednou mějte se fajn.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě kompjutru, jutru, tru, tru, tru, tru.
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill-outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chill outovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se

0: pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě kompjutru,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Color Music Radio.
6: Byla jedna hodina. Color Music Radio.

0: Color music.
1: The best music.